0: Ale se být toho tohle jindrýka.
1: Ale hej, nadavě díky se.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manke, Storm.
0: Mono za kážero, so mono za lího.
1: Ja, wacht, das liehe, smak, das liehe.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manke, Storm.
0: Kejke, mítke, na hejka, macha, drunke, se.
1: Ja, díky, sich, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manke, Storm.
1: Kom hier, vije juur, fushe,
0: ja,
1: te content.
0: Ja, a wieke, omhoog homa merno.
2: Vettel, Kraber, Senil, Manke, Storm.
3: Witches.